Najvětší rock hity. Největší rock bandy. Na FMu, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.

Najvětší rock hity. Největší rock bandy. Na FMu, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.